0: tak šlo pizzerian.
1: Jeho tým trenutku Sočkovo pozostávají na štartky autocesty najprej pred nojmi. Sočkovo pozostávají na štartky autocesty najprej pred kilometr. Sočkovo zastávají tudi proti autocesty z oporu nezazným svojich dokonicách na otkým Maribor. Sočkovo zastávají tudi pred zmenom z oporu Cicer Pavno od Zária proti Maribor. Radar prvý kolena na muznu autocesty Cicer Pavno od Poneliaria studi na kolena na prvý proti Navský muskou autocesty Radar prvý kolena na nás by tu tunelovala na rovnění Murský sobot, je to anbaše en ráda by ustročila
0: asi tím čára na rovnění
1: na rovnění a rovnění je to anbaše
0: tako zepte na rovnění čára na rovnění tam je vyrůst stavčové se na obmajné mězi stále tako
1: zepte na rovnění
0: tam je vyrůst stavčové se na rovnění
1: tam je vyrůst stavčové se na rovnění tako zepte na rovnění tam je vyrůst stavčové se na rovnění tako zepte na rovnění
0: tam je vyrůst stavčové se na rovnění tako zepte Mes, Mari, Podlovo, še vedno 31 stupnjeve. Ljarim se tih znate što bi nam uzio kao blag Mačkovci, Mari, Podlovo, še vedno 31 stupnjeve. U moći su tudi pod nas tužo, ne, u Mačlovce i Mane 30. I u tih večeru spod Mačkovno, če je to od druga nas ne znate, pozdje slomilo, ne tih te. I u tih koji uzio tih še nebo prevloče, če znam ne tih pozdje slomilo, kod 21 sunčno, i u tih koji nebo prevloče, ne tih po ne tih sklenita, no vaša pravila, izvrtnite na Kristo, kodili zlomi, čapka Stiga, zelenica, opravljeno hitro ila, rezvrtno trakonje i kotilica, čapka deki, stiga, kotilo, opravljeno hitro i bezna pora. Kojnik, slovina je veća zaloga zgradnje dostala, more zelo, peja i darila opna kupu. Kojnik, na slovina tika eti, da bo delo vam vesilo. Da bo
2: besence, pa ti grem,
0: kakaj potiča, pa
2: kaj nam govor. Da bo besence, pa ti grem, kakaj potiča, pa kaj nam govor.
3: Da bo besence,